0: Gdyż netko dzieješ, zmimia sobu spela skupina Kontakt a Milan Grojlich, Jensen Širenčí redaktor, je netko ke mni do studia přišel a vozmie nás krótka sobu a polada na vune téme Jensen Šorania. Dobre ranie, Milano.
1: No dobre ranie, hej ve našej hudžbnej rubrice zonime nedom vo dalšej starej serbskej skupine. Dále ponže Jensa poda nás vo nové funkcie převožovanskej app Sotra a vo svavného hudžbníka, kýž je tež vedomostnik. Nimo toho sme podľa byli při žniach Rocha Pola Kukova.
0: Tak daleko potekím krótka přeladka o džensičích témach a krótký hudžbný přelad mám ja nedom za vás.
2: Ja tu ožno viac nímám v rúce to, štož cú. Ja neviem, što by

Jelcina. Čaka Parizu a srbskim rozvozu čakaja hač do šestčihišče tuči srbsce interpreča. Išvan Kobela zaspiva nám o svojim živenju, kotež je rock'n'roll. Tole je vošči lebet prosto, tež u nám zaspiva. Abo máme žonský podžel, vizo ničče viace žonského podžela zmijeme, tež Daniela Hazard zaspiva. Ale další žonský voz jenžeštine netko Sophie Ellis-Baxter, jednače minčinho popečich.

0: Hi, rock and roll, bie tu a tamtejší žo téma našim hudnym serialu Crescendo. V svojim dženznišim Crescendo pak lada se man hiduška zaso raz do stavíznou kapavo. V Nebelčicach je po druhej svetovej vojne zaujesče najznačejša trojka aktívna byla. Nebelčanská trojka.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.

Zavěstče prají nimale, kuždemu z vás lubi připosluchario Epos Homera v dodom dejach od Dysojsa něšto. Znano, zčetejší žo wabenja a trailere viděli za nový film v runě tutej Odyssey. Je oficiálně čera nímskich kinach zabežal. A to je nový film režiséra Christophera Nolana, jednoho z najsvavnějších scova, kýž by při filmách kajš Interstellar, The Dark Knight, Inception abo Oppenheimer režisér. Alle Odyssea je non plus ultra, z nemenša štojš náročnosť nastupa. Noch zu zcova direktne za film Mavič, ale sem jednore zahorjeno o tom, kajke proce a kušte su za nju nasobrali. Mam zcova šir vosebitostki dopovedač ne možu. Ale cove film je so na analognem IMAX filmje verčo, nic digitalne, kajš hevak džensiši džen zvašňom, s tým je vobraz tak vulki a vodre kajš je nož možno, ale nimale 600 kilometrov analognego filma su navrčeli. Přes 5300 kostymov zešili, přes 2000 statistov za jednu scénu zasadžili, lute extréme poteky. Prvnje menjena a kritiki, ki sem vidžal a čital, su předovšem pozitivno razu. Ja so přičernu punželu sam o tem přesvědču. No jasna, no treba četiš v pokiju zadišči, kojete vedro přičernih dňu. Dalše terminové pokyvy mám nedom za vás. Vosom menšinou, pana pošestčich.

0: 5 minčinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Slyšíme dženca od Cecílie Zelnákovej z Pančíc Kukova.
2: Ľubí připosluhária, što činíte vy, když vy pouné lékařské čarany takrát čas zabývate? Vůlka rozmova však nastač nemůže. Většina pacientů dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacu staviznu, kotraž mě zabírá. Ve větším měště bydliše bohatý muž, kotraž vidíše se sám jako dobrý kčešťan a taktež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše se předjedžu ze svůjbu, Boha prošo, zobetala všem kudem a potředým ľuďom, pomhal a jim stajne doškědži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potřebný vojav možnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s němdrymi svojami nasvary. Jedno dňa by při ním jeho 5-letný syn. Tutun dobyše sobu doživit, kak nán zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospět zlozemi svojami zraní. To byl hulčec Jara z Rudny. Večer, po zvučené modlitve, obročí se syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dá se s nimi započeť, snapšečí vinan. Z očo maj plných očakovaniu, odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu uslyšeť.
0: To je Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova s nábožným slovom na roku Franskej vikárie. S tým je 4 menšiny do 6.

0: To bi je Oliver Thomas, haj, hudžbnik, a znate hudžbnik, sveto znate hudžbnik, je tež Brian May, v njim dženecko v www. Nije, moment, vedomostnik tu ste, na štodanek.
1: 3, 2, 1. WWW, věda, vědomost a vunamakanky.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May světoznaty. Jeho sound gitary je runě tak charakteristický, kaž kudžerja ta frizura, kotruž ženca hišče kaj 70 letach má. Brian May pak neje jenož uznamný gitarist, ale tyž vědomostník. So wie, mnoho hudžbnikov má čestný doktorát, kaž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vědomost stejžno v jeho staršískym domě rolu ravoj. Nan by elektroinženér a z ním romadže by Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišo vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilou motorského. Pošulí London je fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež prenej fachovej nastavkaj tutým času vozeví. Tola jeho vědomostný kariérie přinže v úspěch skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počátk 90 let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přijušem je hiščeli 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spěšnosti procha ve světnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 ležesatky sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž neby nichtu vůlce v všech tých letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vědomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvěmaj projektom aj na zásobu džival. Vězo tež džakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Například je on za misiu, z kotrež sú prýný raz sýva, lieče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, z kotrymiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vědomosti aktivní umienka Brian May svědčí nedželu svoje 1970. národní.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: Od Mirčina Vienka a netko slyším Briana Maya ze skupinu Queen a I Can't Live With You.

6 hodin 17:40 či čas a pokybe. Štúdiš, chce svičiť sa nieť konce dženia do Sulšec, podať tam sveča viesny svedžin, dženca natočí sa pivo večer 6, zrie mi za modrch a starých skupinu Fantazí. Júce potom prepočuja, kaž kvíže leto na celenie jednatku, od připona jeny a cioch prizamknie sa potom z romane kofi piče, večer 10, smieče sa potom na reach vúcechnovač nedželu, že dále svojbne džen, po rejnším pivie prevedže sa jednačich vúbeďovanie za džetši a potom cioch sleduje veľký svedenský program a večer, nedžel večer vo viesče, finále svetových mistrovstvo kopajnce, tež tun tam pokazuje utuja public viewing od večera dževečich. Zelové ukočovanie kočinie pod heslom Naša příroda dá sa voptač poskytca všetké generácie, kýž vieše popravom dženca planované, so dla blížaceho nevedra přesunie vo týdžin na příchodný piatk od poponia pečich do večera sedmich. Příchodný týdžin jedželu zakončí sa ústajenca s žunským vidom Kočovúským srbským muzeju. Do toho však pak proša ešte na kove, a to dženca z Iris Prankačkovi, Maju Náglovi, Helu Stolecky a dalínskej fotografku Karlu Pohl, kotraž všetky tři ženy potretovaše. Dženca po podňucioch srbským muzeju Kočovúsu. Zaradová noc usčinje tisa cvičko, prosu vás júce na romantisku noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Hviezdy od večera sedmich. Nimo osebitých obrazov a scénov se cvičko doživíče tý šučbu, miestruji mústupi duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú se do kloštra přeprosili a Vožičanská rapsodia zarejuje. Kartky dostaneče při večernej kase, alebo online za 12 euro.

0: Svetoznata hit, svetoznata spivara eltena Johna a Dresdnano nic svetoznata. Ale znata bie Nebelčicach po druhej svetovej vojne aktívna trojka, nebelčanská trojka, svojim džensišim krešenže Lada Simon Heduška zaso raz do staviznu kapavu.
1: Krešendu. Hučba krotko a svodko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hučbneje trojky by Handri Cyš, kýž je serbskému rozvose před 25 letami vo spočatkach zestave povedal.
3: Ja sa dostach v leči 46, ako mori vúčia, do Nebelčic. A v Nebelčicach sú spievali, dživadvorali, vyšená jara pilná, aktívna sábska modžina. To navedovaše v umiosce vo sebe Cyš Jurij Hostakec. A ja som se s Jurijom som jara spíšne spřečelil.
2: A tute přečelstvo staraše se vo nekotrškuli v umjevský vúpot ze stajne novými kreatívnymi ideami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Dživu hildžu. To je na dživadvora rá, v malej obsadce a v Dživu hildži, však so tie spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tež dobre bolo, kdybychme my zapletli trojku alebo jen kvartet. A z toho je nastava popravom Nebelčanská trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král, toho runja vúčia v Nebelčicach.
3: Jan Král, dere akordeon raješe, Jurij Hostak však bio hudžbne jara nadarene, raješe dlavio, klarinetu, husle, a ja vo sebe sem sa pospytal na akordeone.
2: V tutej v obsadzce starachu so čvonojo vo zábavu na najšelakorišich zariadovaniach ve bližšej okolinie. Ale?
3: To, što je bieterom problematické, mošak nemiahme také sábske šlágre. My sme započeli ve prvním rade s ľudovými spievami. A dokež modžina však chceše tež silnejšo besadnú hudžbu, tak sme sa so dali do toho.
2: A tak nastachu najpred nové serbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Borze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z piera tutých štyrioch nasta napríklad nám dženca najznačíša ľudová pieseň Viesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom ako vúčia do Budešina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonieše tute džievo cicci let dovo. Nebelčanská trojka, so odreje džiat na 652 zase rozpušči, je spievy pak hišče hač do džensnišeho klinča.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Simon Heduška je nám predstavil Nebelčanskú trojku. Mała hudžbná a spevná skupina, kotráž skutkováše nedom po druhej svetovej vojne, a so tiež vo nekotroškuli novú kompozíciu za serbské svedženie postará. Ich najznačíši spev zaklinči netko ve vopčovanej verzii.

0: Jenedom, na boas mich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Wir tschonni pumpe im Moa, pschichotnich litach Punu, a Milinarnia nastac. Kaisch Energie uwe Konzern Leak, Zdjeli, Pożadas, Hovun, ze Stenischom, pschi z Jaskowym Wupisaniu, kotrisch Buinje, ze Zakonia, za Zaruchenie, za Starania z Milinu. Padje, Pschilubenia, Bychu, Nou, Milinarniu, Spotschat, Gdwajtesac, Zicetych Liet, Wotu, Ritschmuli. Leak explizitnie wita, so niewo psau je Zakon, hina kacz Spotschat nie planowane, żaden Bonus za Jun niemskie, ale so wopste ja za ušitke regione sankcne šongze. Zdoromade 62 dječimi 4. do 7. letnika je proznicke lijevo serbskeho šulskeho tovarstva ve vodovih Hendrichecach dere vuknijovane. Dženca startuje dječi zromadne ze 6 štoladovarjemi, mez nimi 4 studenča do 10 dnjovskeho přebytka ve vodčerstvenišću Kverksenland. Planovane su ve rečnim lijeve mez drugim pučovanja, športove poskitki, přespolne r a nazvučovanje serbskeho spjeva zromadne s bosčanom donatom. Dživako vokovo novije mirenske stacije Pančicach Kukovje maja na zemje zakončene bič. To zdjeli krajne zarjaca v obsvjet ratarstvo a geologiju na naprašovanje. Projekt plači nježe 400 posta tisac euro. K tomu sušate tež instalovanje mirenske tehniki a zvosađenje areala s rostlinami. Z nove mirenske staciju pri kloštorske vođe moža prihođe nimo pegela, tež mnóstvo vode mirič, kotrež po rjece čeče. S pomocou tutych informacij očakuje se lepše vobličenja za tvar nových připravů po dvou kloštorskeje vode. Mez Lenjanským a Parcovským jezorom blízko Vojarec maja nové turistický poskyt kve Vužijske jezorine. Na dohromade 12 pučnikách vulada švotnitka vumjovske tvorbe se šelakými vužijskými motivami, mez druhým tež serbskými, kajž křižarjemi abo z národnej drastu. Zotovili su je šulaki a šulario vojarovského Leona Fokovoho gymnázia v šulaskim projekče v kooperaciji se zamerovým zjazkom Vužijska jezorina. S QR-kódom moža so ľudžo v obširnišo vo tematice odpovednych motivov informovač. V Budišinje je tu chvíľu klub Mono na kamentnej hase zaurené. Pričina sú ponovenské dživa, kež samoviči na Facebooku informuje, cedža hač do novembra s pretvarom hotový byč. Potom zladuje na 10-letné vopstače diskutéky, v ktorých sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť, čo hoďa sa potom od názeme za privátne zariadovania knihovač. To bych upovesť, kež namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca jace močelo, hač svonca, tež švijele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopniach.
3: Nastupajú v obkane pokyve šopši staré, to reka na 4 smier zorielc, s tým je s pošovom a honim vujezdom všetko ište defektné auto na pravej jezni, tu iš ječte tam skejčmie, hevák, šo svobodné, žane, bryskače při pučach, tu iš přijemoj, dobrú jezbu.
1: Serbski Rosbus.
3: Sie, München, bon appétit.

0: Michaela Melzerova to bije, influencerka titulreka Adrie, žaden influencer, ale přiušim sveto znato je muž, vo kotrem šmirčin venk v dženznišim serialu www rozpravja.
1: WWW. Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May světoznáty. Jeho sound gitary je runě tak charakteristický, kajž kudžariata frizura, kotruž dženca hiště kaj 70. letach má. Brian May pak neje jenož uznamný gitarist, ale tyž vědomostník. So wie, mnoho učibnikov má čestný doktorát, kajž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vědomost stejžno v jeho staršískym domě rolu ravoj. Nan by elektroinženér a z ním romadže by Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišo vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilou motorského. Pošulí Londonie fyziku a astronomiju studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež prvnej fachovej nastavkaj tutým času vozeví. Tola jeho vědomostnej kariérie přinže v úspech skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90. let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přijušem je hišče let 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spiešnosti procha ve svietnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 let 10 sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž neby nichtu ulce v všech tých letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vědomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvímaj projektom aj názasob udžival. Vezo tež džakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Napríklad je on za misiu, s kotrež sú prvný raz sva leče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, s kotrymiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vědomosti aktívny umienka Brian May svieči nedželu svoje 9.70. národní.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: To by je Mirčin Vienk z našej rubriku www. A tole je Brian May ze skupinu Queen. It's time.

0: Важное слово.
1: Маджемца Цецилия Зелнакова с Панчицкукова.
2: Ljubivši posluharja, što činiče vy, když vy polne lekarske čaranje takre čas zabivače? Ulka rozmova však nastač ne može. Večina pacientu dada cevi čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si rade nekajki tam vukvađene časopis a přitem namakach štiovacu staviznu, kotraž me zabira. Ve večje mišče bydliše bohate muž, kotraž vidiše so sam jako dobry kčešćan, a taktež rade ve zjavnosti vustupovaše. Všedne modliše so předjedžu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudem a potredim ľuďom, pomhav a im stajne do škjedži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebni vo jaumožnu prošachu odpokaza to, haj samo i s nemdrymi svojami nasvari. Jednoho dňa by při ním jeho 5-letný syn. Tutun dobyše sobu doživit, kak nan zasojunu prošerje pomoc odpokaza a je vospět zlozemi svojami zrani. To bu hulčec jara zrudne. Večer, po zvučeni modlitve, vobroči so syn z prostu na svojo nana. Papa, rade bych tvoje peneze trebao. Što da se z nimi započeć, snapšečivi nan. Z vočomaj polnych očakovanju odmovi hulčec. Cú tvoju šednú modlitvu vyslyšeť.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnakovej z Panšic-Kukova na dávku farskej vikárie.

Zavěstče prají nimale, kuždemu z vás lubi připosluchario Epos Homéra v dodom dejach Odysseus a něšto. Znanosti tež již o vabenia a trailer viděli za nový film v runě tutej Odysseji je oficiálně čera nímských kinách zabežal. To je nový film režiséra Christophera Nolana, jednoho z najslavnějších scova v runě při filmách kajš Interstellar, The Dark Knight, Inception abo Oppenheimer režiju věc. Ale Odysseja je non plus ultra, štož náročnosť nastupa. Noch zu zcova direktne za film Vábič, ale sem jedno rezaurjene o tym, kajke proce a kušte su za njun nasobrali. Vám zcova še osobitostky dopovedať nemôžu. Ale cový film je so na analognym IMAX filmje verčo. Nic digitálne, kaj šavak, džensiši džen cvaš

0: Ihr Napoljevicich.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiu Milan Greulich.
0: V čornej pumpe MOA v přichodných letách púnu a milinárnia nastač. Kajž energiový koncern LEAX Gili požada so von se steniščom při zjazkovým vupisaniu, kotrež bude ze zákonia za zaručenie zastarania z milinu. V páče přilúbenia bychu novú milinárniu spočat k 2030 let otevrič moli. LEAX explicitne víta, zo nevobsahuje zákon, hinakač spočatne plánované žaden bonus za ju nímskeje, ale zo vobsteja za ušitke regionu. Sankcne šomze. Z doromade 62 dječimi 4. do 7. letnika je prozdninske levo srpského šulského tovarstva ve vodových Hendrichecach dere vuknijovane. Čenca startuja dječi zromadne ze 6 štoladovarjemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka ve vočerstvenišču Kverksenland. Plánované sú v rečnem lieve mez druhým pučovania, športové poskytky, přespolny r a na zvučovanie srpského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživáku okolo nové mirenské stácie Pančicach Kukovie maja v názemie zakončené byč. To zdieli krajine zariaca v obsvet ratarstvo a geológiu na naprašovanie. Projekt páči niedže 400 000 eur. K tomu súšate tež instalovanie mirenské techniky a zvosadženie areála s rostlinami. Z novej mirenskej stáciu pri kloštorskej vode môža by přichodže nimo pegela tež množstvo vody mirič, kotrež po riece čeče. S pomocou tutých informácií očakuje si lepšie obličenia za tvár nových prípravov po dvú kloštorskej vode. Mez Lenianským a Parcovským jezorom blízko Vojarec maja nové turistický poskytk v Vúžijskej jezorine. Na dohromade 12 púčnikách vulada švotnitka v umielske tvorbe se šelakými vúžijskými motívami, mez druhým tiež serbskými, kež s kšížarjemi abo z národní drastu. Zotovili sú je šulaki a šulario Vojarovského Leona Fokovového gymnázia v šulaským projekte v kooperácii s zamierovým zjazkom Vúžijská jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnýšov o tematice odpovedných motivov informovač. V Budišinie je tu kvíľu klub Monu na kamentnej hase zaurené. Příčina sú ponovenské dživa. Kaž samovíči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť, čo hoža so potom od názemy, tež sa so za privátne zariadovania knihovač. To by si povies čekíš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca jace močelo, hač slunca, tež švíjele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopňach.
2: Skoncované auto na A4 smier zovec mes Porschevom a honým vujezdom tam přeco hišče stej a vopkat hači tun kopiso, necko hač do ohona, tam treba če 20 menšinu dleje. A vyskač ste ve Vojarecach na S7-19, kotraž vedže tam mimo Globusa, tam miria do vobeju smieru spiešnosť.
1: Serbský rozvoz.
2: Ci menšine pona podživečich dále dže z Milen Vočerec.

Na polach sečo močova, sečo moči a konc tydženja, dženca a juce večo moči zavesče bas v Sulšecach. Šako přeprošat tam konc tydženja na vjesny svejdžen, započejo dženca večo šestčich, to navtočí so pivo, potom sleduja rije za modrch a starych z skupinu Fantazí. Juce že dále, připonil jenej z celinom jednatko, potom cioch sleduje zhromadne kofej piče a od večera džesačich smieče so na rejach prawe ucechnovač. Niedže lutejšišče nimo nie, to sleduje džen za svojby, po rejnčim pive převedže so jednačich v ubečovanie za džeči a cioch potom vulký svedženský program. A niedželo večer, co mnoze z vás zavisčí, že na vulký finále svetových mistrovstv kopajnce vesela, Španičenio přečivo Argentínčanám, Sulšecach hurtuja od večera dževečich public viewing. Zelové ukočovanie kočinie pod heslom Naša příroda dá so voptač, poskytk myslené za šitke generácie a popravom plánované dženca, so dla blížaceho nevedra přesunie vo dokvádne týdžen, potekým na přichodne piatk čas vo sene samsne od 5 do 7. Přichodne týdžen jedželu zakončí so vústajenca se žunským vidom Kočebujským serbským muzeju. Do toho pak proša jišče na kove, a to dženca z Iris Brankačkovej, Maju Nagelovej, Helu Stolecki a berlínske fotografku Karlu Pohl, kotraž je šitke cí žone portretirovala. Dženca poponjucioch Serbske muzeju Kočebusu. Juce potom prosu vás zarodova nuc vzčinje tisac cvičko do kloštorske zarode kloštra Marijene Vjezde od večera 7. Tam očakuje vás vizo v obraze a scéne ze svečko, ale doživíče tej šúčbu, miazruji mústupi duo Helena a Jan, a tiež kuzvaria sú se do kloštra přeproseli a Vužičanská rapsodia zarejuje. Po takým vzakujš do nešto pýtla, podľa si ja myslu. Cibelky nadžveč je, netko slyšíme skupinu Trojozinke.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova.
2: Ľubí připosluhária, što činíče vy, když vy pouné lékařské čarany takrát čas zabývače? Vůlka rozmova však nastač nemože. Většina pacientů dáda celý čas do svojho šmuratka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam ukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacu staviznu, kotraž mě zabíra. Ve větším měště bydliše bohatý muž, kotrež vidíše se sám jako dobrý křesťan a taktež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše se předjedžu ze svojbu Boha prošo, zobetala všem kudým a potřebným ľuďom pomhal a jim stajne do škědži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potřebný vojav možnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s němdrymi svojami nasvary. Jednoho dňa by při ním jeho pěčlitný syn. Tutun dobyše sobu doživit, kak naň zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospět s lozymi svojami zraní. To bu hulčec jara zrudne. Večer, po zvučené modlitve, obroči se syn z prostu na svojo nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dať se s nimi započeť, snapšečivý nan. Z očoma je plných očakovaniu, odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu uslyšeť.
1: To je Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova s nábožným slovom na roku fanskie vikárie.

0: Najľúbša zabieram jadveža Barnabasa jo, až si mjot okolo guby mážo a pynze svým jezykom mjot lížo. A tam, že s jezykom vec netrefijo, tam ze svejeju packu mjot doblave mážo. Gržine dvujko dajo sem jadveš Barnabas na svincu sejže cys pydobáš. Teke největším jodový kruž jo raz ulízane. Ale žedna chrapcická mjoda nesmejo uši vestaš. Mjadveš Barnabas sunio sveju gvou do kruža a lížo, a ako co z kruža, štycujo go gvova venjom.
1: Halo? Halo? Slyši mi nikten?
2: Ja slyším nieco, ale nevím svitku seberio.
1: Halo? Som hou? Hou ve kružu s mjodom a njamkoviecí ven?
2: Ty miniš až tvoja gvova ve kružu štyci. Tvoju tvustu ríš, ga hešči vižim.
1: Pomygaj mi to lapšo sem vším, myška myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemyslovaš, kak by mygavaš i pomygaš. Ach jo, nien to vím. Pojš v obglednive za mnu, vidstaju kruž mňa z bomama, a nien to šegaj, mjadvež Barnabas, šegaj.
1: To beli, to tak čažne beli, kaž cu gvovu z kruža šignuš.
2: No pen teke vici nevím, kak by mygavaš i pomygaš. Tým kruž rozbiš?
1: Omejcaj. Nie, pengajo mej najlepší kruž do kusu. Nie, nic rozbíš.
0: Myška myšolinka jo mudra myška, ale hú drogu teke najgirších úzkoščach. A napšadu. Pšałem okognušu dopomina se na to, až jo mjadveš Barnabas, pšeliš narský mjadveš. Togodla opytujo mjadvežoju, nieco napovedaš.
2: Hej, mjadveš Barnabas, nesom si vesta, co se tam blíže. Nesom ju ešte žiadneho u nás vyživa. Znajuš snaž teju?
0: Naraz sveše myška plop a mjadveš Barnabas jo sveju gvovu z kruža ušegnú.
1: Co? Žoga přižo?
2: Barnabas, ja som se milíva. Tam tohle nicht nepřižo. Se ty snaž jano gvovu z kruža ušegnú, dokula se taký narský byl?
0: Mjadveš Barnabas jo se pysmieval a jo pydariu myšce myšolínce sliedne chrapcický mjoda.
3: Jo, redna vec, gaž myža małe zvieretko velikemu pomagaš, nicka? Mejša viasove künste ženia, ľubežučka a geciky.

0: Víče nebedeli přepast, če novu serskú reportážu v RBB televízii, a to našoko reda Vúžeca, títel jo Mec drastve. Při gažbě nímskego dňa drastvo ve botách zabira se reportáža s vesebnosťami serskeje drastve a tam vesebne s tými, kterýž borske chýže. Jadnu mám při telefóne, to je Marion Štenzelová z BVE Göre. Dobrý žen, Marion.
1: Dobrý žen, Anja.
0: Jo, naša nikajšná kolegovka, jo, jadna z tých protagonistkov ve filmie a mega se týkame nic leta dvojko sme gromaže živavé. Kamerové tým jo pedla bo, ako se bola ve žilojskej šlodarni. A co se tam kšiva?
1: Ja, also ja, muss im Gronisch Gast som, als dann hinter Treber was drast du, som se pschätze Uposchütze war pladrugig, alle, ja, boah, nint da Natz hasu, gasch mam nint da Zass, ako Rentnerka, asch ja, se dam skoins nir samaschisch, jat nu svoisku drast du, adlatok som boah, pladelie Münchowiewe, Jölowiewe, te drast du wie Schlodderni, som se tam informiroval. Som dostal Dario nu drastu od moje švogornice, ta jo mi va košulu uše a jo groni va ho tu košulu možeš zeš. Ja som to uprobiroval a mi ne pasujo a dlatok som se pon rozuživa in nintom musim raz ve steliu, jo, vodom rozkranjaš kakni lepe, lec ta stara košula se goži, abo novu šištaš a dlatok som tam bila.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż? Co my wyszysz, co se szy wesobinski ta serska drastwa wyznaminio?
1: Ja wyszym to ho w Bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemeniła. Przecy, wiecy, zisi, modostnych, młodych żeńskich nosy przy Však ich gošpach sersku drastu, a to nic jano svežinsku, ale šetnu, živovu, abo nežicku, abo teke tu za namšu, namšarsku, a tojo přibiravo v slednich letach, musim groniš, tojo mi nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svežili 700 a žasiš let Bivagora, ten vesne jubilej, a tam jo mervivo se drastvami. Teke ve susetnich sach, te luže, te ženske se drastu oblekaju, ja no tak, gaš se zmakaju, aber gaš so duce, aber teke gaš su ve kupce, aber sonuju, aber co ja vim, gaš se privatne, gaš se skremserom so duce, pon se oblekaju, teke ve lijem ca su drastu, a teke te žiši, a dlatok jaselim se, dokulaš jabito pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ho přigetujome vese, mame veljen aktivne kulturne živenje, a tam by jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Štenzelovou se net dali rozgranjam, vene jo protagonistka v novem serskem filmje o drastvach s titelom Metz drastve, viče film vižišo v RBB televizi 20 minuto pojadnogo v našom reže Vúžeca.

0: Pe damas Marion Stenzelovio, protagonist guveno im film je vo drastve, ktoré je vidíšo v RBB televízii Vice. Marion, co mieš svesku, sersku drastvu, jo dlatogo bola ve šlodarni ve Žilovie, co by jej svejska drastva ve Sobinsky veznamieniva?
1: Som bola na serske rozšerjone v uši šuli, a vo togo časa sme cestši drastve nosili a to jo za mňo bylo cevo druge zacuže v serskej drastie. To jo nepirira za mňo veľká cest. Ja cujom hrši vece příslušnosť k serskému ľudoju. Som sersku rec vyšava od mojej starie mame, ta jo poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8, že vyš rec stará tak nekak. Ja nesom od neje veľa nauknula. A ona jo přece čach mieva také v zjavnosti sersky povedaš, to jo jano ze smogými ženskými gotovova. A jo přece goniva, ach, žočo to netrebaš v žincažnom casu. Ale ja som pon přece goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje damenito vo metze drast, ve co že teke titel filma, si togo menenja, až ma teke politiski veznam.
1: Na kušte pat, dokolaš ta drastva, jo to venko ne znam je, až přísvušame serskemo ľudoju. Gaš su serbe gromaže, ste to jano drastva, a serska rec, až te luže svyše, až sme drugi ľud. Hovace, až sme civilne, abo gronim raz nímske oblacone, pon doch nichten nevie, jo to nento serboka, abo nic, až nepovedame. Za mňo na kúšte pat rec a drastva gromadu slušate, to cu ja teke groniš, ale za mňo jo to politicky voznam, dokoláž my môžeme se s tým dopokázaš, vyžišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred 30 letami prišiel na staré výky v meste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šuži zmakáš a spívaš, což je srdu zase bylo v meste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímsku menšinu, rovno tak ako za politikáriu, my sme hyši ho, my sme živé a my sme kšute žiel v Úžice a Bramborské. Ono tak, ako v Zakskej sebe.
0: Víče, dvažaš

0: Nežilu budu náš kolega Gregor Klim, váš moderátor, a vy, co budu naše téma?
1: Myslím, že vživání. Celý týždeň kompaktný kurz serštiny ve městě, jeden facit, čo južo žincovit organizatorky Ute Henschelovi je slyšeli, Nežilu dajeme tým obžilníkam to grono, co jich motivuje a kak prestupují při nauchnění rece. My zabíráme se ještě raz s palicí o týmu s úsodom dla serského sedlenského rúma, co ten úsod bezaměnil za gmenu Markojskou Gelu. To jsme přašali jako šoto Dietera Freihofa, kenčo rono casně cvonk Bramborské serské rade. Nežilu bužo teke beže svovo, to pieda predne raz Elias Bice a jo dovolubica z Pšicena za nas sepedaš na drogovanie do jednogo miestna komuž teke kronie Europski Jeruzalem. Bužome ve mieste Sarajevo.

Ako všetci nižilu vedna pojadnok VUKV na frekvence 9.6.4 a v livestreamie pet rbb-online.de/zom.

0: Najľúbša zabieram jadvieža Barnabasa jo, až si mjot okolo guby mážo a pyn ze svým jazykom mjot lížo. A tam, že s jazykom vec netrefio, tam ze svejeju packu mjot doblave mážo. Gržine dvujko dajo sem jadvež Barnabas na svincu sejže cys pydobáš. Teke nejväčšim jodový krúž jo raz ulízane. Ale žedna chrapcická mjoda nesmie uši vestaš. Mjadvež Barnabas sunio sveju gvou do kruža a lížo, a ako co z kruža, štycu jogo gvova venjom.
1: Halo? Halo? Slyši mi nichten?
2: Ja slyším nieco. Ale neviem svitku seberio.
1: Halo, som ho. Ho ve kružu s mjodom a njamku vieci ven.
2: Ty miniš až tvoja gvova ve kružu štici. Tvoju tvustu ríš, ga hešte vyžim.
1: Pomygaj mi to lap, šo sem šim, myška myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemyslovaš, kak by mygałaš i pomygaš. Jo, nie to wiem. Pójdź w obglednie za mną, wystaju kruż mia z bomama, a nie to sięgaj, jadwież Barnabas. Sięgaj.
1: O, to beli. To tak czarne beli. Każ cu głowu z kruża sięgnusz.
2: No, pętekie wice, nie wiem, jak bym mygałaś i pomygasz. Tým kruž rozbíš?
1: Omejcať. Nie, pengaj o mej najľúbší kruž do kusu. Nie, nic rozbíš.
0: Myška myšolinka je mudrá myška, ale hudrogu teke najgrších úzkoščach. A napšadu. Pšalem okognušu dopomína sa na to, až jo mjadvež Barnabas pšeliš narský mjadvež. Togodla opytujú mjadvežoju nieco napovídaš.
2: Hej, mjadvež Barnabas, nesom si viesta, co se tam blíže. Nesom ju ešte žiadneho u nás vyžíva. Znajúš snaž ty ju?
0: Naraz svieši myška plop a mjadvež Barnabas jo svoju gvovu z kruža ušegnú.
1: Co? Žoga psížo?
2: Barnabas, ja som si milíva. Tam tohle nikt nepříže. Si ty znáš Janok vůz, krůža v ušignu, dokula se taky násky byl.
0: Mjadvež Barnabas jo se pysměval a jo pydaril myšce myšolínce sliedné chrapcický mjoda.
3: Jo, redna vec, gaž myža małe zvieretko velikemu pomagaš, nicka? Myža viasove künste ženia, ľubežučka a keciki.

0: Cevete žen južove hešebuzo korzistes tu a ukraja sarski uknu ve kompaktnem ferialnem korzu šule za dolnosa skorec a kulturu. Nento jo přísame mimo, jednica Uta Henšelova ugetna šios letnetne.
1: Also, sind ja pietka, a me mame sletne zaridovanja toštoga letosnego kompaktnego kursa za serbšinu. Ja som vegin glucna a vjasova a šupno se raživo. Mi sme meli vece ako sto ljudi, ktorí sú se obželili a mjaze timi gožinjami za vúcbu, za kšutu vúcbu. Mi sme teke stilna šo dalšnych zaridovanja organizirovali. Mjaz tim su byli zaridovanja za rúcne živo, vyrobnostne všetnosti, riovanje, spievanje, samojadna živanická ved Sarskiego instituta, ja tam podľa byla pohojžovanie po mieste. Also, to nie je žiaden vestudný program byl vedmeniate, a te ľuže sú sledovali dokoláž v tých zaredovaniach. Sú súži vece ako čižaše ľuži, alebo hyši vece byli. Also, ja som vegin spokojná s tým letosným kurzom.
0: Ja, stres je mimo a cas uknenia nento mogu se viče ve bortach. Při zgromadnem conovaniu rozjaseliš a peživáš redne lišajski cas. Jo, ve slednych letach jo lícba korzisto přiberáva. Snaž, zmejome přiduci leto teke zase nové rekord.

0: Víče, nebedeli přepast, če novu serskú reportážu v RBB televízii, a to našoko reda Vúžeca, títel jo Mec Drastve. Při gažbě nímskego dňa Drastvo ve botách zabira se reportáža s vesebnosťami serskeje Drastve a tam vesebne s tými, kterýž borské chýže. Jadnu mám při telefóne, to je Marion Štenzelová z BVE Göre. Dobrý deň, Marion.
1: Dobrý deň, Anja.
0: Jo, naša nikajšná kolegovka, jo, jadna z tých protagonistkov ve filmie a mega se týkame nic leta dvojko sme gromaže živavé. Kamerové tým jo pedla bo, ako se bola ve žilojskej šlodarni. A co se tam kšiva?
1: Ja, also ja, muss im Gronisch Gast zum Erstaunen der Treber was drast du, zum Sepschätze Uposchütze war pladrugig, alle, ja, boah, nennt er Natz hast du, Gaschmam nennt er Zass, ako Rentnerka, asch ja, se dam skoins nir samaschisch, ja, nu, svoisku drast du, adlatox und boah, pladelie Münchowie, Vigilowie, witte drast du, wie Schlodderni, som se tam informirovala. Som dostava Dario nu drastu od moje švogornice, ta jo mieva košulu uše a jo groniva hotu košulu možeš zeš. Ja som to uprobirovala a mi nepasujo ad latok som se pon rozuživa in nintom musim raz ve steliu, jo, vodom rozkranjaš kakni lepe, lec ta stara košula se goži, aber novu šištaš, ad latok som tam bila.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż. Co my wyszysz, co se szi wesobinski ta serska drastwa wyznaminio?
1: Ja wyszim to hove bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemeniła. Przecy, wiecy, zisi, modostnych, młodych żeńskich nosy przy Však ich gošpach sersku drastu, a to nic janos vežinsku, ale šetnu, živovu, abo nežicku, abo teke tu za namšu, namšarsku, a tojo přibiravo v slednich letach, musim groniš. Tojo mi nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svešili 700 a žasiš let Bivagora, ten vesne jubilej, a tam jo mervivo se zdrastvami. Teke ve susetnich sach, te luže, te ženske se drastu oblekaju, ja no tak, gaš se zmakaju, aber gaš so duce, aber teke gaš su ve kupce, aber sonuju, aber co ja vim, gaš se privatne, gaš se skremserom so duce, pon se oblekaju, teke ve lijem ca su drastu, a teke te žiši. A dlatok jaselim se, dokolaš jabito pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ovo přigetujome vese, mame veljen aktivne kulturne živenje, a tam by jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Štenzelovou se net dali rozgranjam, vene jo protagonistka v novem serskem filmje v drastvach s titelom Mec drastve, viče film vižišo v RBB televizi 20 minuto pojadnogo v našom reže Vúžeca.

0: Hej, damen som Marion Stenzelove, protagonist guvernovim film je vod Rastvje, kotere že vidišo v RBB-televizi Vitsche. Marion, som ješ svejsku, sersku drastvu, jo dlatogo bova ve Šlodarni, ve Žilovje, co by jej svejska drastva ve Sobinski veznamjeniva?
1: Som bova na serske rozšerjone vuži šuli, a vod togo časa sme cestči drastve nosili, a to je za mňa bylo celé druhé zácuže v serskej drastie. To je mi perira za mňa veľká cest. Ja cujom hrši veci příslušnosť k serskému ľudaju. Som sersku rec vyšava od mojej staré mame, ta je poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8-9 let stará, tak nekak. Ja nie som od nie veľa nauknúva, a ona jo všetci čach mieva také v zjavnosti sersky poveda, što jo jano se s mnogými ženskými gotovova. A jo všetci goniva, ach, žočo, to netrebaš ve žincažnem cazu. Ale ja som pon všetci goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje damenin to vo metze drastve, což je teke titel filma, si togo menenja až ma teke politiski veznam.
1: Na kušte pat, dokolaš ta drastva jo to venko ne znam je, až přisvušame serskemu ľudoju. Gaš su serbe gromaže, ste to jano drastva, a serska rec, až te luže svyše, až sme drugi ľud hovace, až sme civilne, abo gronim raz nímske oblacone, pon doch nichten nevie, jo to nento serboka, abo nic, až nepovedame. Za mňo na kúšte pat rec a drastva gromadu slušate, to cu ja teke groniš, ale za mňo jo to politicky voznam, dokoláž my môžeme se s tým dopokazaš, vížišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred 30 letami prišiel na staré výky v mieste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šuži zmakáš a spívaš, což je srdu zase bylo v mieste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímsku menšinu, rovno tak ako za politikáriu, my sme hyši ho, my sme živé a my sme kšute žil v Úžice a Bramborskeje. Ono tak, ako v Sakskej sebe.
0: Víče, 20 minútov po jednogo zachopio se nové serský film našho reda v Úžica v RBB televízii s titulom Mec drastve. Sme pejedali s protagonistku Marion Stenzelovejú. Jo, žikujú se Marion, až se s nami pejedava.
1: Jo, ja, časem, ja jen ráda.
0: Veľa viasela z nového drastvu. Sporského drastvu.
1: Nie, ale to buža.

0: Vice Bujok Tamovici nie da podnia siege Jasoschich. V Žandovie, mestčanskem žilu Hošobuza jo viče svežin, pyšne program vas vecakujo s muziku a vele možnosti obšiši doroz korona na vukach pšidroze Elizabet Wolfoveje ustupujo ukrajinski kor Paljanicija, alternativna rokova kupka No Name a Mohamed Alabu na jednom tých nejstarších instrumentov sveta na arabskej ud z Jenet Esedova na violinie, teke sersko-nemský repa stoj ustupio, se vie bužovele teke bytované za familie s malými žišimi, byče ved na počech ved podňa až do zíka šestčich. A nient mám ešte dalšne tepe za všech a klubuju literatúru. Přiduca štipendiátka Božvenskeje závožby teje blajše resor a špa bužo Ruth Maria Thomasojc, bestseller autorka pochada z Hršebusa ve svojich knihách Die schönste Version, jo vena teke to serske ako element přeživava ako žil šetnego živenia ve Hršebusu, išti jo to chylu pšec, ale veto vážne nento vížeš, 6 a 20. augusta bužo Thomasojc citaš vrkovach tam ve blajše ze svojich nejnoši knigu, kotarež ujdu konc julia, což o tamež dejali se južo niento rezervirovaš přes mielku na rezervirung@bleiche.de. A všechno naše pokazky namakajo šoteke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zom.
1: Jo, a kake bužo niento vedro na koncu tyženja.
2: Jadro.
1: Žínca vestania o pomrocone, kde se padáš a grímaš při maximálne 36 gradách, víče zmiomo maximálne jano ešte 62 gradov a niže lúči a 20. Z väčšieho, kde pomrocone vestáš, svinsko pak môže sa o tam pokazáš, kde se padáš víče a přes víče, lec to při tom vestaniu, neviem.
3: Я уеднам се с тобой, мой мог-то не менел.

Ako všetci nižilu vedna pojadnok VUKW na frekvence 9.6.4 a v live streamie pet rbb-online.de/zom.